0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Když vám pokyne láska, následujte ji. I když jsou její cesty tvrdé a strmé. A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí. I když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi. A když k vám promluví, uvěřte v ní. I když její hlas může rozmetat vaše sny, jako severák pustošící zahradu. Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibí na kříž. Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest. Kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky, pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky do jednotvárného světa bez střídání ročních dob, kde se budete smát, ale ne celým svým smíchem, a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami. Láska dává jen ze sebe a bere jen ze sebe. Láska neovládá, ani nechce být ovládána. Neboť lásce postačuje láska. Láska nemá jiné přání, než naplnit sebe samo. Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká přání, pak ať jsou to tato přání. Roztát a být jako horská bystřina, zpívající svou píseň noci. Poznat bolest z přemíry něhy, být poraněn svým vlastním pochopením lásky a krvácet dobrovolně a radostně. Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky. Odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky. Vracet se večer domů s vděčností a pak usínat s modlitbou zamilovanou bytost v srdci a s písní chválit.

jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď. Právě teď.

Když život se ti zhroutil, jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl.

Nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119, 6. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119, 6.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Od trůnu se ozvalo, chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malí i velcí.
1: Svatba je připravena.
0: Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja! Pán Bůh všemohoucí se ujal králování. Radujme se a jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova a jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý kment a tím kmentem

Kdo jsem já, ta otázka můj klid nahlodá. Kdo jsem já a jaký má smysl tady žít? Kdo jsem já,